Прошу сам тебе близко себе. Лежились ми на землі. Подлага тлачила, а не могли сми спати. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu.

jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu.

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky

obchodních despocích, tam úřady může být. Vždy v pondělí po ránu, za mezery v Koránu, vždy v pondělí po ránu, za mezery v Koránu.

Mělo by to svoje klady, hned by to šlo plynule, hned by to šlo plynule. Jednou kudlou, jindy hlady, mládí si ví ve všem rady, nemá skrupule.

zady, s kým by to bylo, s kým by to bylo. S kterým asi šťastným tátou já bych nemohl se zubatou ani za kilo, ani za kilo. Kdyby smrtka měla mladý, byl by náš svět ve všem všady nezávislý na

sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

kotník, kriky voní mosazí. Být chvíli jiným pánem, to mě vždycky dorazí,

nad Koločavou je klid a mír. Nad Koločavou

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Když Bůh je zná a vidíš, že může přání vyplnit,

ztratíš klíče, když chceš domů jít. Ztratíš taky holku, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejvíc

Saša, nic už nespratíš. Řekni si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

až na jeden velký rok. Kamarádi, s kterýma se smál, jsou ti tam a zůstal prázdnej sál. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid, do nejbližší hospody a řádně se napít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid,

Když tak píšu po nocích. A ta láska tam mi zbyla, nemůžu si pomoci.

sprečnete. Stahujem zvonění a rychle zastům, kde se nic nikdy nesmění. Lžíce talíř v něm jídlo, na jednom kopytom.

chvíli. Po slunci nejvíc zatoužíš, když přijdeš do díry. Říkají tomu suchary a je to nad kámen. Zuby si na nich dočista, dočista už vylámem. A stále chlapče vzpomínám, má máma mi napsala,

chvíli. Po svém si nejvíc zatoužíš, když přijdeš do díry. Sokolí hrstnu honem pryč, pryč, abys pospíchal, jinak tě zavřou na všechno.

přes moře jak ptáci, v konci cesty tmavnou, po kapkách se ztrácí. A kde je cíl za vlnou na moři?

jako ty mraky na své cestě spolu, vzhůru za zázraky, pak zvolna dolů. A kde je cíl za vlnou na moři, to jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl sedmero pohoří, sedmero řek.

pěkně vedle sebe. A kde je cíl za vlnou na moře, to jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl sedmero pohoří, sedmero řek, to nikdo nedoří.

to zpoždění ještě doženem. Teď sem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový korát, prý je jich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořník. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměj, je to tak. Jenomže já ho půjdu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí jako tahle. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi splednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas. Já to dopovím, protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce, ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár. A potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztek letat. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj. Do stejných plínek jsme pouštěli hovínka, ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj. Porubské dvory nás pojí jako spolu.

0: Je krátce po 16:15.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Rádio Folk. Váš klidný prostor.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, pár už se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen si. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak poutku mustý řek a pocit měl.

0: povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.
1: Někdy chtějí slova, jindy zase čin.
0: A často nevědí, co chtějí. Tak na tu lotérii připijím teď nám.

Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zlodě, na semafor u kole, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty seš klaun a porci blázen, takého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem.

déšť a barvy duch a cesty zpátky zmizely někde v houští. Těžko se smířím s tím, že už nejsem dobrodruh.

každý, kdo měl za ušima, z toho města dávno draka vzal. Fiesta už skončila a málo která z hospod jela dál. On náhle vešel do dveří a nikdo neví proč. Ze zdi bylo slyšet, jak tam vrtá červotoč. Víc neslyšel si ani muk, on stál v těch dveřích jak srdcovej kuk. Prošel kolem zrcadel a po chvíli zas rozšuměl se sám. Každej vrátil se k těm kecům, který vet než on nás upoutal. Měl asi nějaký spády, když se zdišel ten zvuk. Sed k zrcadům si zády tenhle ten srdcovej kuk. Máli s tím dělat rády, a co bude dál, to nám bylo fuk. Vyhrála vzadu pokr, ale hra nějak ne a ne mít spát.

chtěl a pak to hodil psů. A živočil, jak rozkazoval svým bodyguardům, a těch měl kolem sebe půk, tak jakou šanci měl srdcovej kluk. Rozmery se přičísla a přilepla pár falešnej řas. Kočár jí vez do města a nedá se říct, že by přišla včas. Ta bez koruny královna se provinila tím, že už pár minut tady na ní čekal velký džin, co koukal jak svošný suk, když na lili se smál srdcovej kluk. Ten ksicht jsem viděl v Mexiku, či někde v rámu na pojici stát. Říkal si v duchu velký Jim a srdcovej se nepřestával smát. Že Lily byla na kluky, to každý z nás tu znal. Však měla prsten od Jima, co vedle ní teď stál. A mrazil je si hryza red, když srdcovej jim koukal do karet. Rosemary už unavilo předstírat, že její muž je Jim. Hodně svin se zkusila, i sebevraždy netají se tím. Teď hledá spásu v kalíšku a sede bodnout Jim. Už její jako pelíšku, už do ní teče Jim. Že dneska bude krazišu, že její karta je srdcovej kluk. Ale ještě vsadila, však bavila se zcela jinou hrou. Ten cizinec jí zajímal, a ne obrázky, co na kartách jsou. Jen ten srdcový junák, co jí dal do oka tik, nevšímal si soka a do šaty k ní vnik. A oběma pak byl fuk, že ve zdi bylo slyšet divný zvuk. Náhle lampy pohasly a celý lokál zaplnil se tmou. Ten zvuk ve zdi neustával, ani zrych

du kender virusen, ja. Tam dochod bych šat nám, kde studeně třeba kvet mě revolver. U zdi se celá se rozmerí, po dveřích kouzal stín. Na země se převrátil, jak pytel se smetím. S tváří bílou jako my, tam s nožem v zádech ležel velký Jim. Pak mrtvé ticho zavládlo a přestal mrtet i ten červotoč. Obu další dveře skončily už se svou prací, tak nebylo proč. Narvali prachy do pitů a šéf pak rukou kejv, když přesvědčil se, že perfektně vysmejčili save. A jeli pod ten silnej buk, kde dal si s nima strast, co celý klub.

A když tam stála pod to prátko a soudce byl jakž tak střízlivý. Držel předně doliční ten její dámský nůž. Jen otevřela hrtěnku, dala si na rty růž. Neřekla k tomu ani čuk. A kdo tu chyběl, byl srdcovej kluk. Každý, kdo měl za ušima, z toho města dávno draka vzal. Pěsta už skončila a málo která z hospod jela dál. Jen sedí u sklenky a smyřuje se s tím, že nebude už pálenky platit velkej čin a zbavil by lásky mu, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk. A zbavil by lásky mu, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk.

když se vody čeřily, to se pstruzy ženily, dorce pico z much paštiku, jedno hubky z chrstíků, žených nevěstu měl ploutnatu a se žábrama pihatu, musí rychle než je na čapu.

0: táta se chlubil věnem, 2+1 pod kořenem. Svět si ztratili už zábrany, přibrali kyslík, mleli žábrami. Ještě dneska někde líně plavou, pstruzy schovázanou hlavou, vždyť vyřvávali do noce v tom krkonožským potoce.
1: Asi táhle.

jsou zlétá do mraku. Ještě pořád toumám, hledat tvé stopy, přiznávám, raněná vinou vlastních snů. Bojím se jít té chvíli vstříc, za rok či možná za měsíc, až vstupí hroty proudy dnů.

někdy bolí. Eva ztrácí zábrany a parádně mě solí. Prej od minule přibrala jsem a mám divný vlasy. Víno není nic moc extra, ale ještě dá si. To by ona nemohla žít v takhle malém bytě. Neumí si představit mít tímhle...

znou. Nad Štěcí se nese píseň ptačí, ku předu pudí teskný nepokoj, hle trétram útichem dvoru kráčí. Rámních tíží půl tucet strun, jež se jsou mraky.

dát, lásko hřevná v srdce se jim vrať. Klín jich tíží půl tucet strun a soumrakem lká jich luzný tón. V šlépějích pegasů a hvitu tlapkých kůn, kéž nevzejte si

0: Rádio Folk. Hlava nad vodou.
1: Jedu busem, oprožděn od svých potřeb, být spanilé ženy kolem.

Tímtouž od dob, co odešel táta, že není nad život napeněný polkraj. To pak i smrt je celá rozevlátá a volá nějakou veselou mu nezávěr.

je kdy ve 20. V 80 s rodinou přes vrstevnici dojít na Sněžku, když tam vyšla máti a s ní všechny její děti. V 87 poslat ženu do lékárny pro klavin, takovou si znal a tak si s to vzal do hlavy. Nehrát ani v 90 na nebe a na peklo, stihnou dopsat paměti s názvem Toto ale uteklo.

až jednou já budu v hlavní roli. Ať je to jasná a živá oslava, ať se klidně i pláče, ať u toho srdce bolí, ale ať se v té síni pro Bůh něco dobrého podává. Pak na ty večírky, a to nemám strach, to je tak zřejmé, že se to musí stát. Budu už chodit jen

čašku, co sloužili k zábavě králi. Nestát před kdejakým písařem v haptáku a říkat králi, co jiní se báli.

Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je to tak těžké přiznat si, že je to i naše chyba.

Je to tak překvapivé, jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

opakuje. A je to tak nenadále a nikdy není ta vhodná doba. Slyšet ta slova, můj milý, jsem v tom,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

zvon zvoní na neděli a čas se vlekše. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Ave, Pasolianco Crave, Akachenka Pave, Akachenka Pave, Janoškova Krava, zašlapnula Pava, Pava nejmladšího, pera nejdražšího, Kača nemeškala. Hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, má míla, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemysli, má míla, že je to dobrota. Už Janíčka vedou přes nitranské pole, má ti na něj vola, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikovaný a už mě hrkají poutečka po zemi.

ducha, policajt, tě opatruj. V půl třetí ráno vidím září hvězd. Divnou postavu kráčet prachem podél cest. Zamává na mě a já dávno vím, že ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká, dálnice to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatnej rok. Taky havárku měl jsem tamhle u třech skal. Díky vám, pane, že jste mě kus vzal.

gazę. Dziwny mu pasażer bez twarzy, som obrátil hlavu a ja stratil dech. Ja cítil, jak na mne dýchl druhej břeh. Měsíc

za dobrý slovo ti srdce svý na dlaně daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí, kam se loučí. A za dobrý slovo ti srdce svý.

chvíle, kdy kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají. A trápení jsou někde v dálce a kolem je klid. Mám rád ty chvíle, kdy noc už pomalu končí.

tak tiché amen. Tak tiché amen. Odpověď jako orlí skřeh.

Tomu chlapovi říkali šílený Bert, on plenil páry už pár let, slabost měl pro celý svět. Když osedlal Bonnie svou, Bonnie byla holka celá v chromu, zvala jako 10 000 hromů. A když na ní tenhle chlápek jel, připadal ti jak pekelný anděl. Jednou si tenhle šílený Bert s nějakým blbcem na bar set, vedli tam řeči o mašinách a ten trouba mu na bonisách. Slovo dalo slovo a vypilo se dost, že si daj sprint jen tak pro radost, od báru klesl.

teda, kdyby z něj Berte přerazil židli, mohl tu s náma bejt, to vím. To, co z tebe zbylo, je na chodbě v kýbli. A kořalky je málo, abych zahnal s plín. Když po tebou řvou železný koně, jako bys vaban hrál, seš blíž k nebi a nohou v rově, tak přilož a jedeme dál. Když naplno řvou železný koně, jako bys vaban hrál, seš blíž k nebi a nohou v rově, tak sakra přilož

tenkrát tolik, kolik mi tenkrát bylo. Neměl jsem nic a vůbec v ničem mi to nebránilo. S rukama v kapsách chodil jsem proti větru. Neměl jsem nic, větryček.

kolik ještě zbývá čistých dní slunečných, tichých míst, kde přežívá odpuštění.

jej ze směj. Tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket je zaminovaný.

tady není radno tančit. Parket je zaminovaný, parket je zaminovaný.

0: Řekl jsem si, Pavle, nedělej si ostudu, jsi štědek, tak počeli to sudu. A navlíkl jsem pletenou vestu, s taškou na kolečkách vyrazil k městu. S jednou babičkou jsem tvořil hezký tandem, čeká je na otvíračku před Kauflandem. A když jsem z něho za dvě hoďky vyšel ven, tak potkal jsem holku a řekl jsem jí dobrý den. A ona, ahoj.
1: Tak ty sis nepřidal?
2: Ne.
1: Tobě to nechutnalo?
2: Chutnalo.
1: Kdyby ti chutnalo, dal by sis ještě?
2: Co na to říct?
1: Tak on si nepřidal, jemu to nechutnalo. Kdyby mu chutnalo, přidal by si?

Divadlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci, publikum, všichni v jedné pasti, návštěva, žádná sláva.

prací bez květin, bez lesku, za skomírajícího potlesku. Skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibuje,

životem. Sedni si a dobře se dívej a pamatuj, že život jen tak nezapomíná, na neštěstí účast je povinná, jednoho dne budou tu dávat i příležitost.

málo znám. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Sedím u rozlitých hostů na vzduchoprázdnou lahví, s medouškem světobolu nahlí.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se krade.

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se vše ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hraje?

když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka,

stůl sedička, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

Jen tiše řek, tak se vzbuď. Bílý peří zdobilo mu bělavou hruď a i křídla měl ještě vlažný. Kdyby to šlo, snad bych

Kraťte mi ho, doktore, vždycky, když si chci dát pivo, tečeno s ním otvorem, tečeno s ním otvorem. Kvůli tomu svému nosu jsem teď také bez ženy, kvůli tomu svému nosu jsem teď také bez ženy. Ach, kolikrát já měl ho dosud, mezi dveřmi přivřený, mezi dveřmi přivřený. Když nos doktor uřezával, hrdině si počínal, když nos doktor uřezával, hrdině si počínal, radoval se třikrát sláva, nový život začíná, nový život začíná. Ale že chtěl domů dát se, jak byl zvyklý za nosem, ale že chtěl domů dát se, jak byl zvyklý za nosem, na nejbližší křižovatce skončil rovnou pod vozem, skončil

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

slovíčky, věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama

Máš totiž tělo, jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů. Růžová glazura je na obliny.

Máš totiž srdce, jak ze švédské ocely, chladné a tvrdé, stainless steel. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti prorazil. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti... Vždyť máš srdce, jak ze švédské ocely, chladné a tvrdé, stainless steel.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strop, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy, potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den dal.

zářavý most, někde v louce voda pádí, kolem zhromáždění rádců, jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul jen.

barva ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost pletu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu, co já vím.

tak len nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, utrhla náměstí.

švartlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousíček úsměvu. Deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se vsiždějí veliké veselce. Paprsky luceren metají kozelce. A stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohybá pro tučné spropitné a k tomu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. A k tomu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů.

na plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se neplatí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám

0: Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpit, abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul v

za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril v zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než ryba zhltně nápnadu. Když za 9 hodin na vysoké peci zrobíme 3 odpichy, tak spocení jsme všetci motorista za

ale pamatuju jenom tolik, že dá se tvrdě muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával pravý dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zamky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl naposledy.

0: okýnku.
1: Orloje se loutky uklání, hokinář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

i když jsem první těžkou nemoc přestal. Za mým vozem se práší, za mým vozem se práší.

Kroky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezitím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

chvíle se strachem. Kéž nemusí žíti, kéž nemusí zlyhu.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest

電車となるわけだ。アタックスしないで一緒に行く。はい、ロブナマチロブナマチサスポンセキ

To ve mně je. Kolik pravdy, tolik pravdy, kolik lží, tolik lží, kolik lásky, tolik lásky, na kolik životů.

0: jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihl být správnej chlap. Totiž zasadit dům, splodit strom a syna postavit. Jsou i jinýho dny, například pětiletý rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemají rámy, zimy bejvají krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy, i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká.

0: jak jsem vyrost, už mě nebere, že nestihnu být řádnej muž. Totiž nevěřit snů, vyznat se v tom a k věci hovořit. Jsou výhody, například galaktický šum, jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo.
1: K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout a zůstat v obětí.
2: Městě. A silový obsná, smysl vysá ježněj.

chiedere. Má jenom jednu funkci, a když do něj hodíš minci, on ti dá cokoliv.

a co tě bude hřát, bude ti říkat, jak tě má rád. Asi tak, jako dospělej chlap, asi tak, jako dospělej chlap, jo, asi tak.

Ajá. Así, tac. Ecco. Dospěvají.

Jo, v restauraci u Vávru, tam se točí Gambrinus. Otevře se v 9 ráno, o půlnoci šluz. Z přeletů všech fernetů jsme dobře v komatu. A servírka Mariša nám sečte útratu. Než spočítám drobné na dýško, dám si ještě jednu kávu, Mariško. Šálek voní podivně, jak

zakláním hlavu s očima k nebi. Po větru plavu, kam nikdy nevím.

příměří, kdo konečně řekne, už bylo toho dost. Z pocitu marnosti tvrdý chléb nešetří a malý bojovník za víru na výsost.

vodou, zalila čaj zelený. To byl její oblíbený zvyk, rituál neměný. Posnídala žitný chléb, zapila ho čajem, protáhla si jogou tělo, rozhlédla se krajem, nasuje své

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: a na to vezmi klidně tou tratí prastarou.
1: Ve vlasech kouř na tváří šmírno celý odsazí, jen spony našich

Маскую мне черную книгу, а сын момент сияет.

Ulysses, Ulysses. Ulysses. Ça, Ulysses. Boubou. Whisky mi v krku šplo ucha, jsem sliskej jako ropucha, já jsem marlin tří a

Ja sem duši zaplural, na rosta sem mordoval, nepřed agent CIA jsem nebezpečnej a ten zlej, jsem zlej, jsem zlej, strašně, very zlej.

Este mío.

Věřte mi, věřte mi. Ať průvod smutečný

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Až se sejdem znovu pod stromy,

zas půjde slunce oblohou čistou, modrou, plaštovky se slétnou nad vodou.

nastal čas, jsem vyučená, vím, jak co dělat, co komu přisoudím, aby každý spravedlivě dostal ten svůj díl. Mám v ruce klas z každého zrna,

0: Rádio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Rádio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Pane, ať stéblo trávy, anebo suchý list, dej mi moudrost, ať ve tvých vzkazech

kde vlastně jsi. Ať jako stéblo trávy, anebo suchý lid.

hromady, že by mě můj rozum zradil. V rozhovoru stejně chytrém setrval jsem se svým nitrem. Ježíš Kriste, nitro

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

potěšit děti, jak získat jejich přízeň, čím zahnat nekonečnou.

poslouchat, moh bych vyvádět, co bych jen chtěl. Tu a tam bych ocasem zavrtěl, neuměl bych lehnit.

0: této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Potkal jsem tě na náměstí, přálo mi trochu štěstí, do kašny ti spadla knížka a dík té náhodě. V románech se běžně stává, jak jsem tam postával, vytáhl ji a pak sušil v hospodě. Přestože písmenka ze tvé knížky obtiskla se na talířky. Bylo už tak nějak dáno, že si řekl,

0: bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi, ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám, ostatně jako vždycky, když si vídem s Marianne.
1: Před pár minutami bylo 15 hodin.

a nést koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd, kde zas bude tančit.

Už je po dešti složitě, žijem složitě, složitě, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, Bůh, co se mu patřila, mě mlčky říká tlak. Složitě žijem, složitě, složitě, žijem, složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý, dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout, souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením, schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě. Žijem, žijem, složitě.

na 14, ráda čte Filipa a Bravo a líbí se jí Michael Knight, chtěla by se s ním toulat travou. To její očím nečte nic, snad jenom čárky z pivních tácků a ze všech metod výchovných ovládá nadávky a facku. Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla. Těžko se dovolat.

že jsem jí plácl přes zadek, proto jí přece neubude. Já chci mít doma pořádek, jak řeknu Hergot, taky bude. Proč se ta holka zamyká, má nějak roupy v osmý třídě, snad nestydí se potříká, takovejch ve vaně už jsem viděl. V košilce, která sluší ti, nejdeš spát, protože se stydíš, očím si klidně rozsvítí.

To není domov, to je klec, když okradou tě o soukromí, co ti chtějí vzít nakonec, až do čista tě zlomí. Jak jen to jde, tak utíct pryč, svěřit se náhle není komu, jako cejch pálí v ruce klíč, když po schodech se vracíš domů. V románech tam je čistý svět, tam nemají chlapi divný oči, ale

plastiknya.

No milá, přes tu dolinu uslyšíš o mě smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam. Když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka. A z těch kosteček bude zámeček. Budou povídat, byl to syneček. Je. Yeah.

marně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál, pořád ještě něco chybí. Jenom blázen by to vzdal,

setřu si Jack od čela a vsadím do rulety, nás čekají jiný světy. Jak bys to nevěděla, stačí jen 300 mega a sny se uspokojí jak malý kostky lega.

hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Crusoe. Na kuchyňský lince nemelte s plnou pusou.

tvý jak listy. Odevzdám skřídly do plamenů. Nechci už sloužit tomu jménu. Já ráno přijdu k tobě čistý.

Popnád tvoje dveře a jednu holou větu, co jsem ti dlouho neřekl. Čaj citron, žít si medu.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti

Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století.

ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věd. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním kladem pil, ať se na hucenský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve do hradem.

mě smrad, ať se na hlucem spíší, ty najmou dá. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma chud, ať se na hlucem spíší, ty najmou dá. Jo, ahoj!

Zase v tom lítám, prázdný sny mám a trochu toužím, trochu toužím.

dopady bláznivých vlastních přání. Berou mi sílu, když se ohlíží.

mince mi se plní klobouk, pokyvují sousedé, takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede, dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on, hodí se do politiky, to bude náš šampion.

co ty nám tu budeš kázat, lidi, to je podvodník. Zbyli ho a pak to prase vyklopili na chodník. Doznívá poslední sloka, kdo je on a kdo si ty, není vítěz, kdo má pravdu.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká. Je to tvůj soused, Anet.

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně co si vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

0: Sete si váží a supluje v jednu a o životě vlastně holvy ví.
1: Pořád bych vanil a uhlí, co fešil, když padnej seš na hlavu, klidně se

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Pojď se mnou, milá, pojď se mnou, milá, přes tu dolinu, přes tu dolinu.

milá, přes tu dolinu uslyšíš o mě smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam. Když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka. A z těch kosteček bude zámeček. Budou povídat, byl, zůstane po mně kostí hromádka. A z těch kosteček bude zámeček.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým, nabroušeným, koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

V tom panoramatu mezi horama tu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu Apeniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl v Skarose a netušil, že je volovinou

povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku, nemehla.

jestli bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

zázrak na mou věru, zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím na pivo.

0: Plena pohody v Mozi Komerce. Rádio Folk.
1: Na seznamce v internetu

daleko do řeky hodilo šedé vlasce se třpitkou, která podobá se lásce. A vlny notují v sevřeném útvaru prastarou pěšáckou okvítku o jaru.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Všem nám něco seberou, i když zaplatíme zvlášť. Snad nám to stálo za to, klid ztratit na duši, jablko okusit, vědět a netušit. Jablko okusit, vědět a netušit. A každé poznání hned tesat do kamene, pochyby ztrácí, kdo rukou chce se dotknout nebe. Vždyť touha má svůj čas, co bolí, to sílí.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

fotek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc, teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám, patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmený dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

0: přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání. Poznávám vás.
1: Přišel váš čas.
0: Uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám
0: vás, přišel můj čas,
1: jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz, tam se skloněný hlad. A ve tvářích vidím úsměv, jsem bezejmený dav.

hodem, na vánoční hodem. Teplý krok, ten primamok, ten dělá s lidmi divy, na to se mnozí diví, teplý krok.

podloubí pustý kavárny hladový, ani se neohlíd, nechal tě jít. Na krku křížek, kafe je medový.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

holky barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí v předu nukleární zbraně, i holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky, holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak z Krylovovy bajky, ale žádná, věř mi, neumí být náhodou.

trička, až ňadra poskočí a udělají ping. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu a holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdný světlík, ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý jak ornela muty, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každej pytel z juty, ale žádná věř.

zemři, anebo umři, a pak na západ sehnal. Plachty dávno jsou už cáry, ale heslo platí dál. Mě vítá Kalifornie, tak nač bych umíral.

ve sklepě bych našel dívku zazděnou a tucet sudů starých vín. Zahrál bych si na harfu opuštěnou a v erbu bych měl baví.

této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: mila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

svými prsty si probírá vlasy a hledá svou krásu v truhle se starými dobrými časy.

tak prostě běží a barví si vlasy jen na půdě občas v truhle se starými dobrými časy.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Když farář rozvlekle hovoří o pekle, na mysli neklesám, nebudu v pekle sám.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrari pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxaze pamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než v mě chňapli. Zapálili hranici u mojí postele, na naší světnici bývá často vesele. Pavilon číslo 5, pavilon číslo 5, to je můj celý svět.

V neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzí hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já v erárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a 3 krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Netřeba odvolat vyřčené názory, nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají mi

To je čas velké vizity, stojím jak přibitý u pelesti. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranní pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu. Tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nemě by nevrlo. Rozložím svoji armádu u města Vátrlo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba. Bitva je vyhrána, ať žije ostrov Elba. Ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba.

kolem míjí. Samá voda, samá voda. Můžeš to pustit z hlavy, když ti říkám, chci tě mít každou noc, která má ještě přijít.

Malý princ šel zvěrokruhem, malý bůh už nebyl bohem, potkával tam ryby raky, anděl zbalil saky paky a vypadnul, odsaď vypadnul.

Mám i halenku od kroje na veselku s andělským čertem, přes slova dotkl se recertem. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě, mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko, milu.

jsou jen smutná pole slunečnic, jako se hráč z rána v baru loučí se svou partií kuleční kulečnic. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě, mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko mi...

A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě. Mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko, miluji tě, žiješ dál. A čím dál víc.

večera. V stínu starých vrat mlha zvedá hosty z křesel.

chlad, žlutý měsíc z lesa vzešel, staré víno, vlčí hlad.

pořád cítím, máme si co říct, ať jsme kdekoliv, mezi svýma nebo v soukromí. Někde je tam pořád máma v těch nejpestřejších barvách, promítám ty epizody svý. Vím, že rychle stárnem,

dobře se mají, jak se jim vede. Jsou veselí, vážení, široko, daleko, v

se blíží první bouřka z jara. Přichází s půlnocí, když na půl oka spíš. Čáry se kříží a blesk a hrom a náraz. Ještě jsem neprocit, ty ještě netušíš. Když někdy pláčeš, že bojím se tě.

Peš se mi na prach. Už domčí výtah z přízemí, ty zvicovala za prach. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých klap.

0: Vlna pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ztratíš klíče, když chceš domů jít. Ztratíš taky holku, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

kde kdo se podiví. Vlasti řídnou občas bolí kříž. Zdá se ti, že už nic nezískáš a nic už nestratíš. Řekneš si pak na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

si pak na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít. Řekni si pak na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

podzimní odpoledne a místo letního už zas zimní čas a žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsvěť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsvěť.

žádná naděje, že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout, až se to všechno stane.

0: až se to všechno zpátky jak ten čas.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ani odpověď na zpověď neuslyšíš. Tvoje slova půlí srdce zase vedví, jeho arytmie ta je dávno pryč. Z rán ztratilo se tvoje, můj milý,

několik strun a několik tónů. Chci nechat naději znovu rozeznět, ať v proudu dnů a týdnů neutonu. Snad v proudu dnů a týdnů neutonu.

spíš nebo tíž. Dala se mi jednou, když se mnou zbyla sama. Povídám já na to, na

0: Svoboda v moři hudby. Radio Folk.
1: Šílenství je rozkoš. Teda včera tam ještě bylo.